častiach Maestoso, Adagio, Rondo, Allegro non troppo doznel klavírny koncert číslo 1 D-moll Johannesa Brahmsa. Hrali Andrew von Oyen a symfonický orchester Slovinského národného divadla Maribor. Prídavkom solistu bude Adagio z koncertu D-moll.

jedné hospodě a neprozradím, v které. Je moje srdce křivo vyřezané v židličce, která zbyla. Spíš v opěradle ve dřevěné židli. V takové hospodě, kde občas běsi bydlí. A milenci se o ně opírají. A milenci se o ně opírají.

0: Dve významné postavy európskeho umenia, Jiří Koláš a Ladislav Novák, začínali ako básnici, neskôr prešli do vizuálnej poézie a k vytváraniu nových techník. Najmä zo skrčeného papiera vytvárali a dotvárali pôsobivé vizuálne výjavy. Pohľad na ich tvorbu, ktorá získala medzinárodný ohlas, približuje výstava v Slovenskej národnej galérii, nazvaná Podsta muchám, rybám, myšiam a psom. Názov je inšpirovaný jednou z básní Jiřího Koláža zo zbierky Návod k upotrebení z roku 1969. Vidieť môžete nielen typické muchláže, veronáže, froasáže, ale aj plagáty k majstrovstvám sveta vo futbale v roku 1982 a k turnaju Roland Garros v roku 1986, ktoré boli symbolicky v duchu ich tvorby. Priniesť alebo vidieť umenie aj vo všednom živote. Redaktor Rastislav Šimášek najskôr oslovil spolukurátora Vladimíra Kordoša.
1: Ako si ich pamätáte vy, ako vnímate ich prístup k tvorbe?
2: Obidvoch som zažil, Jiřího Koláža len tak letmo, že mi podpísal akurát monografiu, ale jeho diela sme sledovali, a Ladislava Nováka viac aj osobne, pretože som mal osvieteného učiteľa Rudolfa Filu, ktorý nás zoznámil s touto elitou kultúrnou, moravskou, českou, ale aj slovenskou, takže ja môžem byť rád, že som mal takúto možnosť.
1: Ale aj európskou môžem povedať, pretože Jiří Koláš potom, keď umelecky pôsobil v Paríži, tak získal tam značné renomé.
2: To je zaujímavé aj pre výtvarníkov, že básnici zrazu spravili alebo realizovali diela, ktoré sú hodnotené ako aj výtvarne veľmi zaujímavé. Nemám rád toto špičkové, ale sú to diela, ktoré sú európskeho charakteru. Tak niekto, kto študuje na vysokej výtvarnej, tak to vôbec nemusí dosiahnuť to, čo oni. Ale tým zázemím intelektuálnym a tými presahmi, ktorému boli obidvaja naklonení.
1: Vy ako výtvarník a ich priateľ, ako vnímate ich prácu práve z toho výtvarného hľadiska, napríklad roláže, kde sa snažili časť nejakého obrazu, napríklad oči, viackrát zmnožiť na tom papieri?
2: Bolo tam vždy akési prekvapenie s tou realitou. Musíme si uvedomiť, že všetky tie roláže, froasáže, veronáže a tak ďalej, to zodpovedá aj trošku duchu doby. Keď si zoberieme, dnesný človek zažije za deň, čo zažil človek napríklad v gotike za celý rok. To množstvo informácií, štruktúr, svetla, pohybu, aj to sa nachádza v týchto básniach a by som povedal froasážach, v týchto realizáciách výtvarných, kde sa niečo prelína s iným prelínaním a vzniká tzv. Nová skutočnosť. V podstate je to prirodzené. Je to to, čo zažívame každý deň aj my, len dali tomu poetickú rovinu tým, že boli veľmi kultivovaní, a to je podklad toho celého, čo tu vidíme pred sebou.
1: Boli to mnohovrstevné autorské osobnosti. Ladislav Novák sa venoval samozrejme okrem literatúry a výtvarnému umeniu aj hudbe napríklad. Je známe, že robil napríklad aj taký sprievod, vlastne nejaké pravidlá, čiže vnímal to dielo možno ako nejaký Gesamtkunstwerk, aj celú jeho prezentáciu. Ako teda v tomto kontexte vznikala táto výstava?
2: No, nemali sme možno všetko použiť. Napríklad tu by boli zaujímavé filmy, alebo Ladislav Novák robil fonickú poéziu, ale to všetko sú veľké nákladné záležitosti, ktoré tu nemôžeme, ale ja si myslím, že vnímavý divák sa k tomu môže dostať a by bol veľmi prekvapený, ako narábajú so slovom, a to, na čom pracovali v slove, to vedia realizovať aj v tom obraze. Takže je tu kopec inšpiračných zdrojov aj pre nás, aby sme sa vedeli, ako sa pozrieť na seba.
1: Napríklad v tých kolážach, kedy vystupovali do priestoru, na koláže nielen plošné, ale už objektové.
2: Napríklad Jiří Koláš bol aj nesmierne pracovitý. To je množstvo vecí a on aj tvrdí, aj pozbudzoval mnohých výtvarníkov. Dokonca viem, že mal v kaverni Slávie stôl, kde chodil, a volali ho klovajúci orel. To znamená, že tí, čo robili pomalšie, tak tí pozbudzoval, nedoprial im nejaké podoby odpočinku alebo nejakého takého, nech sa povedať, zahálania. Tak to bola jeho cesta, ktorú môžeme obdivovať, a teraz vidíme, čo všetko vytvoril ten človek, ktorý nebol výtvarníkom, ale jak aj technologicky zvázal, lebo dneska sa, by som povedal, remeselná zručnosť sa stráca, hľadá sa len ideál. tú ideu mal, ale tam musíme pochopiť, že bol to komplexný výtvarník, jeden aj druhý, ktorý aj s tým materiálom zachádzali tak, lebo úcta k materiálu je už určitým krokom, aby tá vec bola zaujímavá a mala silu. Myslím, že si divák príde na svoj.
1: Na výstave Jiřího Koláře v priestoroch Slovenskej národnej galérie spolu s Ladislavom Novákom prišiel aj zberateľ, pán František Dvořáček. Čo ich podľa vás spájalo? Boli si blízki jednak aj ako literáti, ale možno aj tými výtvarnými technikami a poetikou?
3: Ja bych řekl, že si byli blízci zejména tou výtvarnou prací. V tých 60. letech to byl takový vztah, kdy oba objevovali nové techniky a vzájemne si třeba posílali ty své počínající práce, z kterých třeba vznikly pak celé cykly a podobně. A to vzpomínala paní Eliška Nováková, že byli jak milenci, že třeba obden přišel dopis od Koláře Novákovi, kde byly ukázky prací a zase opačně. Takže hlavně na té bazi výtvarné, protože Kolář pak se odmlčel, už pak poezii vůbec netvořil. Jeho klíčová kniha byla Prometeova játra, za kterou byl odsouzen na 8 měsíců do kriminálu. Pak mi jednou řekl, že už poezii nedělá. Takže ten styčný bod byla tady to experimentování výtvarné. I když každý tvořil trošku jinak, on dělal Kolář ty svoje lepenice a tak, když to Novák zase třeba ty muchláže a podobně, ale oba byli svým způsobem inovátoři a takový vynálezci těch nových technik, třeba jak froasáže, veronáže, to všechno byly nové techniky topologické kresby, které předtím nebyly a jsou teďka uvedeny jako v nějakých těch encyklopediích nebo slovnicích výtvarného umění. Takže oba byli takový vynalézaví, hraví objevitelé. No.
1: Hovoríte o objavitelské poetike. Bolo to možno aj v tom ich umeleckom myslení? To znamená skladobný princíp skladať z nejakých častí nejakú novú realitu, nové výseky?
3: Určite. To tam hralo veľkou roli a taky ten princíp hry, anebo jak spomínal pán Kordoš, vlastne rozrušování a objevování, co se z toho vznikne. On třeba to zmuchlal, rozmáčel a pak ty různé linie obtahoval ingoustem, dobarvoval, tak teprve zjišťoval, co se tam vytvořilo. To byla trošku v tom taková nějaká magie, jo? Alchymie. Ten konečný, finální jako výsledek pak byl nějak označen nebo tak. A hravost v tom byla určitě, to bylo i u Koláře. Tam jsem obdivoval to, že on prodělal mozkovou mrtvici a byl i uchrnutý a on opravdu velmi statečně s tím bojoval a začínal od začátku kreslit elipsy a kroužky, než zase mohl ty svoje lepenice, jak jim říkal, zase lepit. Takže to byl zase jako velmi houževnatý člověk.
1: Vy ste na túto výstavu prispeli tiež časťou zo svojej zbierky, ale aj Jan Kukal, napríklad zberateľ. Ako vnímate túto výstavu? Pretože môžu spoznať ich najmä cez techniku koláže alebo veronáže.
3: Mne sa tady tá výstava líbí moc v tom smeru, že sú všechny ty práce bodovie osvietlené. Pekne vyniknú v tom prostoru. To si myslím, že sa podačilo teda galeristům udělat velice pekne. To je skvělá práce.
1: Spolukurátor výstavy Jiřího Koláře Ladislava Nováka, pán Martin Dostal. Obaja umelci tu vystavovali pred 30 rokmi, takmer teda v roku 1997. Čo ich spája? Na tejto výstave pre diváka je to napríklad najmä cez to zameranie sa na výtvarné techniky, ale nie je tu zabudnuté aj to literárne dielo.
4: Oba dva vyšli do umeleckého sveta ako básnici. I tá vizuálna tvorba je taková jakoby básnická. Je postavená na určitým intelektuálnym vnímání sveta, na etosu moderního umění, že umelec má vstupovať do společenských vazeb a to umění je to nejvyšší, k čemu se může směřovat a tak dále. A tohle to je něco, co tu generaci, dejme tomu narozenou někdy v 10. 20. letech samozřejmě táhlo a ta vůle a chuť vlastně fungovat kreativně ve svém životě. A ta kreativita se vytváří určitý poměrně velký pole svobody. Ale to podstatné je, že začali jako básníci, protože samozřejmě poezie, když byli mladí, tak někdy v 30. letech, tak poezie, speciálně v Čechách, měla dominantní postavy z hlediska uměleckého světa, takže vstoupili jako básníci, určitým způsobem ovlivněný surrealismem dobovým. Myslím, že ten surrealismus jim určitým způsobem vydržel, zvláště Ladislavovi Novákovi po celý život. A od té poezie oni potom postupně se dostali třeba k té vizuální poezii, to znamená, začala ta poezie experimentovat, začali si vytvářet jakési zhluky písmen, vlastně nonsensní vizuální záležitosti. O tu šel prorušenom malý krůček k tomu vytvářet výtvarnou práci. Ale protože oba nebyli výtvarníci v tom pravém slova smyslu, tak si našli něco, co má asi něco společného s tím surrealismem, to znamená techniky jako koláže a dalších, trošku technik za tým klasickým výtvarným umením, to je opäť zase spojuje.
1: Pýtal som sa záberne preto aj na to literárne pozadie, pretože ako básnici, keď narábajú s jednotlivými slovami, s významami, skladajú ich do verša, oni podobne pracovali vlastne aj na tej vizuálnej stránke, kde skladali jednotlivé časti obrazu, prekrývali ich, alebo dokonca to je zaujímavé, že tu vystupovali v tých kolážach aj do priestoru, vytvárali priestorové objekty.
4: Tie prostorové práce tady sú, niektoré vystavené zvláště od Jiřího Koláře, ale lehce se do prostoru odvážil i Ladislav Novák. My tady máme vystavené dvě jeho růže, které určitě stojí za zhlídnutí. Já jsem taky ještě chtěl, aby ta výstava nebyla jenom vizuální, aby tady nebyly jenom ty vizuální práce, byť zase pokrývají jak u Jiřího Koláře, tak u Ladislava Nováka všechny aspekty práce, ale zařadili jsme vlastně do toho i básně jako takové, ale jak vystavovat básně na výstavě. Že? Takže se z těch básní se vlastně udělali určitým způsobem vizuální artefakty. Od každého tady je pět básní a ty básně se staly součástí toho vizuálního dojmu té výstavy. Tím, že oni byli experimentátoři, používali velmi různé techniky, takže tady máme i vysvětlení, co která technika znamená.
1: Muchláš, roláš.
4: Přesně tak. Jsme tam nakonec udělali takový jaksi malý ateliér na konec té výstavy, kde si každý může udělat vlastního koláře, vlastního Nováka. A myslím, že to bylo i určitým etosem právě modernistického myšlení, aby to umění bylo všude přítomný, aby vstoupilo vlastně do normálního života, aby i ten život byl vlastně tak trošku poezí, tak trošku uměním. Takže si způsobem připomenutí právě té kreativity a té hravosti, která pak může přejít i na to návštěvníka.
0: Výstavu významných umelcov, výtvarníkov a básnikov Jiřího Koláža a Ladislava Nováka si v Slovenskej národnej galérii môžete pozrieť do konca augusta.

Krásne popoludne vám želáme o 13:30, vážení poslucháči z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Začína sa relácia Hudba SK. V tej dnešnej bude znieť hudba Evgenia Iršaja. Príjemné počúvanie vám želá Ľuboš Kovačech. Na úvod zaznie Iršajových 7 reflexií in C, sonáta pre klavír. Skladbu hrá autor.

Slony spievajú. Aj moje zúrivé slony. To nie je možné. Moje zúrivky spievajú.